jutro sa keď znova mi zašepetal. U milión idej otekle čorne mysli soprek suchých strún, zgradile sa nové poti, ni več oklipa saj prilip.